0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Všechny psychologické příručky radí, aby ženy v momentě, kdy zjistí, že svého milého neochránili před spáry nevěry, zachovali rozvahu, vyčkali moudřejšího rána a do stavu věcí rozhodně nezatahovali děti. Opak je pravdou. Muži sice nenávidí scény, nenávidí pláč, ale taky nenávidí své špatné svědomí a milují pocit, že bez nich se zhroutí svět. A proto ideální scénou, když chce váš muž opustit společný byt, je, když jedno dítě visí na manželově levém kotníku, druhé na pravém kotníku a vy sama se mu houpáte na krku. Pes kňučí v pozadí. Pak váš muž musí pochopit, že vy tři, dva drobečci a vy, bezmocná, plačící oddaná, bez něj, silného, chrabrého, jedinečného, nedokážete žít. A kdyby váš muž měl pocit, že bez něj žít klidně můžete a šel za svou novou láskou, tak mu schlaďte hlavu. Ano, situace došla tak daleko, že váš partner prostě poslechl hlas svého blbého srdce a pak už je na slzy, prosby a výčitky pozdě. Pak nastal čas na pomstu. Má šestá rada zní zvláštně. Kupte si 25 makrel. Jedna moje kamarádka žije ve Filadelfii. Její přítelkyně se už měla vdávat, když zjistila, že její milý má ještě jednu přítelkyni a že tu si chce vzít ještě dřív než ji. Přítel kamarádku požádal, aby se odstěhovala z jeho bytu. Udělala to. Ale než to udělala, tak koupila 25 syrových makrel a nacpala je do konzoly na záclony. Pak každý den z bytu kamarádky o dva domy dál pozorovala dalekohledem, jak si k jejímu bývalému nová milenka stěhuje své věci. Za týden dalekohledem viděla, jak se dvojice hádá. Pak viděla, jak si milenka ustýlá v jiném pokoji. Pak viděla, jak její bývalý nechává všechny pokoje nově tapetovat. Pak viděla, jak milenka odmítá překročit práh jejich bytu. A pak viděla, jak nakládá všechen svůj majetek do stěhovacího vozu. Nejveselější se kamarádce zdálo, když zahlédla, jak stěhováci nahoru na všechny ty krámy opatrně kladou konzoly na záclony.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Moravský tragéd, Lubomír Kostelka, původním povolání pastičkář. Už od svého útlého mládí pořád něco organizoval. Nic nenechal jen tak, pořád se snažil, aby se něco dělo, a tak jednou přišel a povídá: hele, Ladíku, nemohl bys říct tátovi, že bychom šli k vám na chatu? Já mám 50 litrů výborného vománkového vína. Já pám, jakýho? No, vománkovýho vína. No tak já jsem se neptal, já jsem v těch vínech nebyl tak zkušený, já pracoval vždycky v tvrdým alkoholu. A tak pánu, prosím, já se tátý zeptám. A táta říká: kolik vás bude? Já jsem říkal: asi 15, až je toho 50 litrů. Tak mě říká: prosím, pěkně, běžte, nezapalte tam nikde. V Brně se tenkrát v té době pít nedalo, protože nebyly sice záchytné stanice, ale v brněnské Rovnosti vždycky uveřejnili fotografii. Pan Adolf Jebavý, řezník a uzenář, se opil a ulomil kraj chodníku. Nebo takovýhle, rozumíte, impertinence a to. Tak jsme si říkali, proč se máme někde tlumit, anebo potom se dostat do tisku. Tak jsme šli na Knížskou přehradu k nám do chaty. Nesli jsme 50, víte, co to je 50 litrů vína, 50 litrový demižon. Šli jsme, jako velbloudi, když cejtějí vodu, tak mi přidávali, byli jsme na chatě, rychle se prostě rozdělal oheň, nanosilo se dříví venku, takový táborák, jako nanosili se skleničky od hořčice a teď se nalilo a každý, kdo se napil, takhle mírně zlapal po dechu a povídá: co to je? Co to je tohleto? Ono to mělo chuť něco jako mezi vermutem, griotkou, ale i pivo z toho jako mírně tak sládlo, víte? Co to je, Luboško? Pa, normální vománkový víno. Vománkový víno? Říkali: nechutná, ale jo, to není špatný, to není. Ono víno to bylo veselé, víte? Po dvou hořčičných skleničkách už jeden kamarád hrál na kytaru, aniž ji měl. Druhý pada, no něco ohromného, veselost toho bylo. A tak se zapomnělo, co to vlastně pijeme, až jeden z nás, asistent výtvarníka z brněnského divadla, nějaký Kraus, si odskočil na chvilku do lesa. To už hvězdy svítily. Takhle koukáme, zpíváme si, najednou se vrací z lesa kamarád Kraus a povídá: Lubošku, co to pijeme za svinstvo? Kostelka: páno, dovol, jaký to je svinstvo, kluci, jaký to je svinstvo, mý pán, je blbej, když mu to nechutná, to nepije, on pá, moment, pánové. Já jsem byl v lese a mě tam svítí hovno. To otřáslo, za prvé, protože Kraus byl jinak velice slušný člověk, takhle se nikdy nevyjadřoval. Přitom jsme viděli, že smrt mu kouká z očí, říkali jsme: co to je, jaký pak tohle, on pá, no co to je za víno? My jsme říkali: no, co to povídáš, to bychom museli vidět, on pá, však pojďte se podívat, tam to je. Vstoupili jsme na kraj lesa, tam na takové malinké pasece leželo něco, jako když upadne fosforeskující ručička z věžní hodin. Jako neonová trubka. Jako kdyby měli světlušky sjest. Něco strašného. To vám bylo tak sugestivní. V té tmě a příšeří toho lesa. My na to koukali. A povídáme: no to je zajímavý. Ono to skutečně svítilo. Něco ohromného. A teď to začalo. No Lubošku, co to pijeme tohle? Protože v té době probíhaly různý procesy. Jak Eisenponáci tam nebo támhle si mysleli, že prostě vyzrají na československý dráhy, viděli smrti hlava na cisterně, řekli si: a to vám tak zbaštíme, tam bude jistě líp, on tam byl dřevitej, potom oslepli, že jo? Teď my jsme nemohli poznat, jestli slepne, bač mavila jako v pytli, nic jsme neviděli stejně. Co to je, Lubošku, za víno? Jaký pak vománkový? Najednou jsme všichni viděli, že to nikdo nikdy neslyšel. No, pánu vománkový, to je tak, podívejte se, mýmu strýci, který má vinohrad, skysalo víno. Já přijel právě, když to chtěl vylejt, a pám, strejčku, prosím tě, mě jako člověku z města bylo líto takovou tekutinu vylejvat, skysaný, neskysaný, já pám, daruj mi to, on pá, chlapče, když se s tím otávíš, budeš mít zkažený žaludek, já si s tím nějak poradím. Přijel do Brna, tam měl takovou správcovou, která rozuměla všemu. A povídá: pane Kostelka, to je jednoduchý. Do skysaného vína se musí naložit léčivý byliny, víte? Ono to stáhne tu kyselost a potom je to víno. Eňo, ňaňo, povídá, dáte mi ochutnat? On pá, samozřejmě. Šel, zháněl, povídá, ale žádný byliny jsem nesehnal, sehnal jsem jenom vománkovej keřík na revma, co je, co se obalujou nohy tím. Pá, ale nebylo to špatný, dal jsem to tam víc, zase na, jako, abych to vynahradil, že nejsou, a ono mi to zželatinovalo. Tak jsem skočil ke kolegům na farmacii, co študovali, ty mi dali čistý líh, já to zase rozředil, že jo? Zase to bylo moc řídký, zase do toho vománka. A tak z toho vzniklo z těch 30-50 litrů. Proto ty zvláštní chutě. Víte, ale jinak je to, pánové, nezávadný. Nikdo pá, závadný, nezávadný. Co když přijem k lékaři, už bude pozdě a ztratíme zrak. To chce doktora, okamžitě teď. Je tady někde na blízku lékař, já pám, je takovej trochu nelidumil. Doktor Znamínko, tady má chatu kousek, ten nesnáší vůbec nic. Ten nesnáší, že je tady přehrada. Že my tady máme taky chaty a teď já tam k tomu člověku v noci mám jít, kvůli tomu, že my tady pijeme nějaký svinstvo, mi pak nedá se nic dělat, první pomoc je první pomoc. Tak já dost neochotně jsem šel, zabouchal jsem na tu jeho chatu tam u toho doktora Znamínka, tam se ozvalo, co tady tam zavolá tohle tam v noci? Já mám, pane doktore, tady je menší, on pá, to je mi jedno, v noci zále, já jsem pá, pane doktore, prosím pěkně, první pomoc, on pá, jaká první

0: se mnou. No i na něj to zapůsobilo velice tedy otřesně. 14 mužských jak funebráků stojí na pasece a uprostřed něco divného. On kroučil tou cestu, mě vyvracel, že nemůže nic prostě z alkoholu svítit kromě očí. Tam zůstal, stuhnul a povídá: víte, že jo? Skutečně svítí. Všichni říkají: mi na to, pane doktore, už půl hodiny koukáme a nepřestává. A on povídá: komu to patří? A ten Kraus tak skromně povídá: to je moje, pane doktore. On na něj tak s uznáním pohleděl a povídá: no to jsem ještě v životě neviděl. Z nás taky nikdo, víte? Ale protože to byl doktor, a řekl bych navíc doktor Ohař, tak začal ohledávat to okolí. Možná to byl soudní lékař, že ano? Kouká, najednou povídá: pojďte sem, pane Kraus. Tomu se moc nechtělo, víte, zase na ta samá místa, kde se tohle stvořil. Povídá: nezakop, vy jste tady o něco? Ten Kraus povídá: zakop, já do toho skoro upad. On pá, o tenhle pařez, vidíte? Ten pá, ano. On pá, podívejte se, to byl strouchnivělej pařez, víte? A on, když ho vzal a jen do něj dejch, tak ten pařez sám od sebe fosforeskoval, natož potom, když dostával tolik tepla z dola. A ten doktor z radosti, že nepijeme dřevitej líh, že není potřeba žádného lékařského zákroku, šel s náma ochutnat to vománkový víno a skutečně druhý den nejen nám, ale i jemu z toho chlastu svítili veselé oči.
1: Rádio Jihlava

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Zvýšení turistického ruchu je věc chvályhodná a prospěšná. My poznáváme cizí kraj, cizí mrav. Zahraniční turista pak pokochá se krásou naší domoviny. I památná místa budou zvelebena. Tak u příkladu na zdi hradu Velhartice se vedle nápisu Nosnedl Klatovi 246 objeví Uma Šejk Perzie věryto malajskou dýkou. V brdských lesích vzpomene elegantně oděný indián válečné stezky dědů, na císařské louce budou před koženým stanem eskimáci porcovat soba. Ačkoliv naše obec není právě význačným letoviskem či lázněmi chvalné pověsti, přece se nás celá akce dotkla netušenou měrou. Alois Sloup, řezbář, co bydlí za kostelem, má bratrance v Austrálii. Dřív jsme to přecházeli taktním mlčením, ale poslední dobou, když je to dovoleno, se zajdeme občas pozeptat, co nového v Melbourne, jaký je stav vody na australských tocích, i jinak lehce rozprávíme. Onehdy povídá Sloup jen tak mezi řečí, že Fred, jako bratranec, přijede koncem srpna na návštěvu. Srdce prý zavolalo, přes oceány a kontinenty do rodné výsky Australan přilétne. Tak to povídá a přitom klidně vyřezává betlém. Nás však tato zpráva vyburcovala k horečné činnosti. První začal předseda. Na schůzi výboru překvapil všechny přítomné návrhem, aby do znaku obce byl umístěn místo užovky divoký australský králík. Všechny to zarazilo, ale když jsme pochopili příležitost k proslavení vesnice, roztrhl se z návrhy pytel. Obnovíme kanalizaci po předcích, zapřísáhl se okresní hygienik. Vzpomeneme si, kde byl rybník, vřískl po rybník. Zeptáme se ve městě, kudy vedla silnice, prohlašoval cestář. Zavedeme petrolejky, louče čadí, volá rozvášněný elektrikář Krupka. A když se i soused Linka zavázal, že bude pást kozu jinde, aby mohli zase jezdit vlaky, přišel se svou troškou do mlýna i předseda JZD. Já, soudruzi, řekl a praštil pěstí do stolu, štěstí, že máme srpen, mu ukážu žně v plném proudu. Tichý a ušlápnutý agronom Pešek se snažil namítnout, že ještě není zase to. A hele, řekl předseda, aspoň nebude práce s výmletem. Ale 15. piju, pánové, jako by byly dožínky. Termíny v kalendáři jsou mi svatý. Ale co ukážeme Australanovi, šeptl ušlápnutý agronom. Kohoutí zápasy, zareagoval veterinář. Ty jsou za mořem oblíbený a dva kohouty snad v družstvu seženeme. Při nejhorším nám vypomůže školník vodička, ten jich má nejmíň 8. Co vypomůže? Odevzdá je, řekl předseda a napsal výnos. Jak tady ten chlap vlastně bude dlouho, napadlo ušlápnutého agronoma. Asi 10 dní, prohlásil tetiva, který bydlel hned vedle Sloupa a měl všechno z první ruky. Hergo, tak dlouho kohouti zápasit nevydrží. I když je budeme popichovat, zachmuřil se tajemník. Musíme vymyslet ještě něco. Ponocného návrh, aby Australan skákal ve stodole z trámu do slámy a tak si užil, neprošel. Také návštěva koupaliště byla zamítnuta, protože Australan šťoural by v něm jistě hledal vodu. Plavčík Masák přišel sice v očekávání z propitného s konstruktivním návrhem, aby se dno nádrže natřelo na modro a on, že by z kabiny dělal šplouk šplouk a občas křičel topím se, čímž by iluze byla dokonalá. Ale co dělat v případě, že by Australan iluzi podlehl a chtěl si zaskákat z 5metrového prkna? To nevěděl nikdo. K večeru jsme však přesto sestavili program rodákova pobytu u nás. Vypadal takto. První den. Uvítání před kašírovanou školou, poté slavnostní zahájení kohoutích zápasů. Druhý den kohoutí zápasy. Třetí den kohoutí zápasy. Čtvrtý den kohoutí zápasy. Pátý den slavnostní zakončení kohoutích zápasů a hostina s poraženým. Šestý den, beseda o kohoutích zápasech. Sedmý den, beseda s Pavlem Kohoutem. Osmý den, promítání filmu o kohoutích zápasech s Hřebínkem na život a na smrt. Devátý den, slavnostní zakončení Australanovy návštěvy a předání čelenky z kohoutího peří. A tak nastal dlouho očekávaný den. Před Ladovskou školou visel obrovský plakát s heslem Vítej, milý Frede Sloupe, zas tě náruč rodná houpe. Ve výloze samoobsluhy se skvěly nápisy Mluvíme finsky a nářečím Siuxu, neboť jsme předpokládali, že v těchto jazycích se s námi Australan chtí domluvit nebude. V hasičské zbrojnici byli od časného rána ukryti kohouti, které agronom pošťuchoval klacíkem, zatímco náve se pomalu plnila. Na žerdi měl původně vlát australský prapor, ale protože si nikdo nemohl vzpomenout, jak vypadá, vyvěsili jsme alespoň vlajku místního slavoje, nad kterou kovářka přišila pentličky Nazdar. V levé části náměstí byli podle velikosti seřazeni žáci devítiletky, kteří pod vedením harmonikáře Douši cvičili píseň Touha po domově. Zvláště malebný obrázek skýtali žáci 6B. Podle návrhu ředitele školy byli každý žák a každá žákyně opatřeni na bříšku mošničkou a poskakujíce představovali klokánky. Napětí vrcholilo. Byl přinesen chléb se solí, děti rozkošně hulákali píseň, kohouti zuřili, jeden dokonce agronoma klofnul, pentličky vlály a žáci 6B poskakovali s mošničkami radost pohledět, když se doprostřed slávy přišoural Alois Sloup v jedné ruce betlém, ve druhé dopis. Tak nic, řekl. Fred nepřijede. Odložil návštěvu na neurčito. Předseda smutně rozpustil shromáždění. Ředitel školy ve snaze zachránit situaci navrhoval, abychom alespoň oslavili 16. výročí zrušení pastoušky, ale to už byl na náměstí sám. Fred Sloup přijel nikým neočekáván asi za 14 dní. Poznali ho pouze 3 výminkáři a uličník Jarda Slabihoudek mu prakem srazil klobouk z hlavy. A dobře mu tak, cizákovi. Australan nebo Eskimák. Ať vidí, že my Češi před ním páteř neohneme.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já bych pomalinku přešel k takovým těm věcem, o kterých bychom měli hovořit v té politice. To, co je zajímavé. Co bylo pozitivního?
2: Ano.
1: Víte, já mám hroznou radost, že je konečně podepsaná ta česko-německá deklarace.
2: To má pan mladý opravdu radost.
1: Ano.
2: On je ze Sudet.
1: To nevadí.
2: Jeho tatínek se ještě jmenoval Junge.
1: To si nemusel tady.
2: Byl u Stalingradu.
1: No co, otec byl turista, rád cestoval, tak se podívali do tohohle města, co je na tom, no.
2: S jakou cestovkou tam asi tak byl?
1: Nevím, myslím, že se to jmenovalo Wehrmachttour, nebo takhle. To není důležitý.
2: Ale jeho tatínek byl, přátelé, hodný Němec, já ho znal. To byl takový ten typ východního Němce, Enderáka. On tam střílel do vzduchu, říkal.
1: Ale ne, to není pravda. Táta byl u muziky.
2: Hrál na lehkej kulomet.
1: Prosím vás, z toho důvodu o tom nehovořím, jo? Já o tom hovořím z toho důvodu, že vlastně je to podepsáno, čili máme klid, i když jsou tam některé věci, které bych možná ještě doladil.
2: A už to začíná, zase není spokojený. Přátelé, ale já jsem tu německou otázku už jednou provždy vyřešil.
1: Ty?
2: Mám to vyřešeno. Jak to smest jednou provždy ze stolu navždy.
1: No.
2: Mám to krásně vymyšlený, přátelé. Já bych sem se Němcům omluvil.
1: Ano.
2: Já bych je sem pozval. Já bych je tady s náma nechal rok žít. A ty pomažou sami zpátky, to bude kalup. To bude fofr. Ty se zastaví až v Olorimberg.
1: Proč o tom hovořím, přátelé? Hovořím o tom, že tohle byla první práce Senátu, jestli si vzpomínáte.
2: Ano.
1: Už se nám uzavírá legislativa, rozumíte? Už to začíná fungovat. Bohužel jsme zjistili, že spousta lidí ani neví, co to ten Senát je. Já bych rád vysvětlil ten Senát, tak z nějak trošku...
2: No já bych to, přátelé, vysvětlil pregnantně, já to umím bezvadně.
1: Ty?
2: Jistě. Senát podle Decemviri legibus scribundis... Čumíte, paní, co? Koukáte na latiníka. Je latinsky. Škoda, že nevím, co to znamená, ale... Hezky se to poslouchá. Scribundis. Takhle podle tohoto... Má to být nějaký římský právo, takže podle tohoto římského práva, přátelé, je senát shromáždění nejmoudřejších a nejváženějších lidí ve státě.
1: No.
2: Teda v Římě.
1: Proč tam dodáváš tyhle bonmoty zbytečný? To bylo hezký.
2: Ano. U nás je to taky tak.
1: Teď je to v pořádku, ano.
2: Když, přátelé, i v tom Římě měli takový úchylky a excesy, třeba za císaře Kaliguly zvolili senátorem jeho koně. Ano. Takže Římané měli v senátu koně. No a my jsme je trumfli.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdal strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla Petře tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo.

Moje jízda tramvají. Od té doby, co jsem byl přímým svědkem toho, jak řidič elektrické soupravy číslo 15 při jízdě z kopce zjistil, že brzdy nepracují ani když jim domlouvá a odběhl se do vlečňáku poradit s kolegou, co teď, aby nás pak přišel informovat do mezaninu činžovního domu, kde jsme mezi tím přistáli, že už dál nejede, abychom vystoupili a nezdržovali dopravu, neboť obrací. Jezdím elektrikou co možná nejméně. Minulý týden k nám však zavítal bratranec Jona z venkova na návštěvu. Všechny nás to potěšilo, zvláště když vyndal z nůše dvě kachny a hroudu másla. Mé nadšení pro něho ochladlo v tom okamžiku, jakmile po obědě projevil přání projet se mnou po Praze tramvají. Půjdeme raději pěšky, řekl jsem důrazně, alespoň nám neunikne žádná historická památka. Já bych chtěl jet tramvají, řekl Jona. Nikdy jsem v ní ještě nejel. O nic si nepřišel, domlouval se mu. Na splašený krávě si jel? To jsem jel, připustil příbuzný. Tak vidíš, to je stejný, jenže se míň mačkáš. Otec zakřičel. Jona se chce projet tramvají, tak se s ním projedeš tramvají, je to host. Maminko, namaž mi chleba sádlem, nějak mi vyhládlo. Nezbývalo, než se podvolit osudu. Vyšli jsme s Jonou do ulic. Ještě jednou jsem se ho snažil přemluvit, abychom do tramvaje nevstupovali. Navrhoval jsem dokonce, že ho chvíle mi ponesu, ale trval na svém. Budeš mít, co chceš, pomyslel jsem si a táhl bratrance ke stanici. Tam už stálo značné množství lidí.

lidí, takže jsme co chvíli padali z refíže do ulice. Auta se nám, nutno říci, mistrně vyhýbala. Pouze jednoho staříka táhla škodovka asi 15 metrů za sebou, ale on se nakonec přeci jen pustil a tak to dobře dopadlo. Z hovoru lidí jsem poznal, že žádná tramvaj už asi 80 minut nejela. Lumpové, křičel pán, který zřejmě pospíchal, ale jeho slova zanikla v hukotu přijíždějícího elektrického vozu. Řidič půl hodiny mačkal páčku, pak vstal a otevřel dveře ručně. Lidé se začali hrnout dovnitř a to tak silně, že zadními dveřmi zase vystupovali ven. Tomu říkám koloběh života, zvolal jakýsi muž. Toho se měl dožít Darwin. Průvočí se vstyčila v pokladně a lidem, kterým vydala jízdenku, procvakla kleštičkami levé ucho, aby si udržela přehled o tom, kdo platil. Pán těsně u dveří, který neustále úpěl, žádal poloviční jízdenku. Jak to poloviční, vždyť je vám nejmín 40, divila se průvočí. No jo, 40, ale nožičku a ručičku mám uskřípnutý venku. Na ta slova řidič otevřel dveře a výhybkovou tyčí vystrčil muže ven, zkaže takové, kteří narušují plynulou dopravu, nemá rád. Konečně jsme se rozjeli. Jona byl zřejmě vyděšen a šeptl mi, že chce ven. Máš, co si chtěl, prohlásil jsem tvrdě a prorazil hlavou okno, protože sebou tramvaj divně trhla. Průvodčí nás informovala, že vypadla kladka a zároveň nám prodala nové jízdenky, protože jsme přerušili jízdu. Řidič mínil, že je málo zabrzděno a posypal nás trochu pískem. Tlustý Jona se rozplakal. Vůbec mi ho nebylo líto, naopak se mu potěuchle radil. No prohlížej si krásy Prahy, bude ještě hůř. A bylo. Stará paní na nás ukázala prstem a pištěla. Darebáci, starýho člověka nepustí sednout. Upozornil jsem jí jemně, že celou cestu stojím na jedné noze a ještě ne na své. Stojí, ale kdyby seděl, stejně by nepustil, já je znám. Vřeštěla ta paní a udeřila Jonu deštníkem. Osobo, netlučte toho hocha, zastal se nás solidní pán. Vždyť to na něm zanechá následky. Vás asi tloukli denně, obořila se na něj dáma. Začala rvačka. Lidé se v obavách sunuli na druhou stranu. Tramvaj se naklonila a chvíli jsme jeli po dvou kolech. Rovnováhu udržovat, přikazoval řidič a zařadil zpátečku. Tím nastal opět přesun a tramvaj dopadla na všechny čtyři. Mělo by se střídat, jsme taky unavený, prohlásil malý dědeček a rozhlédl se po lidech, kteří seděli. Samozřejmě střídat, ozvalo se ze všech stran a stojící se vrhli na sedící. Chci vystoupit, dožadovala se jedna slečna. Stanice je zrušena, stavíme až na konečné. Zněl řidičův alt. To je koloběh života, slečno, nezapomněl upozornit filozof. Ale lidé už neměli myšlenky na filozofii a ušlapali ho. Nevím jak vy, ohlásil malý, asi tříletý chlapeček lidem, ale já se počurám. Musíš vydržet na konečnou, přikazovala mu matka. Konečně jsme tam byli. Lidé se vypotáceli z vozu a padali vysíleni do příkopů. Šedovlasý stařík si klekl a děkoval, že jízdu přežil.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co je dneska v televizi?
2: Veselohra.
1: Já jsem se těšil, že budu mít poklidný večer, zase abych sebou celý večer mlátil smích.
2: Hraje v tom Funěs.
1: Louis de Funès. Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na tenhle ten cholerický humor.
2: Vidíš?
1: Já nic nevidím.
2: Tak vidíš.
1: No počkej.
2: No zapnutý to je.
1: To přece není možný. Pardon. Nerozumíš. No to není možný. Teď to včera ještě šlo. Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk. Nedělala jsi s tím
2: něco? Já, Mirečku, já kolem televize jenom po špičkách.
1: Kam jdeš? Nic se nestalo?
2: Bodka.
1: Nestalo se ti nic?
2: Zvrkla.
1: Nestalo se ti nic?
2: Kam jdeš?
1: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
1: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohu si zavolat?
1: Zavolat? To můžu. Haló!
2: Televizního opraváře, samo sebou.
1: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vichýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
1: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. Ale to není koberec!
1: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
1: No ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, to kvíc na večeře. Lumpan! Teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsi to rozšlapal jako hroch.
1: My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, Igor, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínavé.
2: Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš jako balón. Jako koza pojeteli.
1: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel.
1: Ne, tak o co jde?
2: Jde o princip.
1: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska,
1: Každou hodinu, každý 10 minut, ano.
2: Dneska fůra popele na peršanu, včera rozlitý pivo u lednice. Maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale...
1: Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Tihle, dosta už tam. Já se nesmím rozšivat. Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
2: Co například?
1: To je takových věcí, že si to nepamatuju.
2: Ne, já taky ne.
1: Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil ještě víc. Já jsem to těsnil.
2: Těsnění, to se nám utěsnil.
1: No, jsem utěsnil.
2: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Ty jsi mi chtěl přibít skobu do zdi, jenomže od té doby máme místo 3 místností 2.
1: Ale za to věčku.
2: Ty jsi mi koupil tenhle ten uhňahňavej koberec. Ale co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel. Kopeš pletel, ano?
1: Popel! Tak jsme zase u toho! Už jsme zase u toho! Popel a popel, popelíček, popelíček!
3: Už jsme u toho.
1: Výborně.
2: Kam jdeš? Kam jdeš? Vstajte, plichu. Do hospody, jo?
1: Tady se bude luxovat. Tady se bude gruntovat. Tady se bude pucovat, čistit. Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet. To ti říkám já. No, vždyť ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. To si mě možný. No je tam, ale to je trandia. To znamená, někdo něco dělal a
2: no,
1: rozpojil to.
2: No to jsem byla já, jak jsem luxovala. No vidíš,
1: že jsem luxovala. Vidíš, my jsme si zaluxovali.
2: Tak to zapni.
1: Co se stalo?
2: No.
1: Počkej, kolik je hodin?
2: Proč? Ty někam jdeš?
1: Ne, že ještě stihnem toho funěze.
2: No, to je 8 pryč, to.
1: Je, definujeme se.
2: To může být tak 8 pryč, to nám utekli akorát titulky. Slyšíš, zvuk, zvuk. Už je tam.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Zdej se.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rádio Jihlava.
2: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění bolkem polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. On byl tak nevěřící, ani nevěřil v kostele, že v kostele může být hezky. Nevěřil tomu. A takže on nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček. No. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl, jak, on viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut. Zadrhnut a potom zase zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco zpozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidle se takhle hoube. No a ten nevědoucí, nevědoucí ženě, který by poprvé v tomto prostředí neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak ji vzal. Říkal si, no, asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A ji zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat, a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zasezená nevěděla nic, a jenom viděla najednou zahadička ty svoji Libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak ji na ně vrhla kožich. Aby tu Libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte, nebylo to... No někdo rozumí, ale teda je nás nějak málo. Ona myslela, že jektá ta Libuška, že jektá, tak dal ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Salenčané se smáli, pan farář se trošku smál. A teď došlo k tomu polibku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polibte, nebo co? Polibte se mi. A teď ten ženich prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak si všiml dobře, jak Libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosil, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepil na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jsem řekla Zvyšková, tak to je... Ještě jednou děkuju paní Libušce Čtvrtničkové. Pan Roučka tady se napsal krásnou věc. Pan Roučka je z Prahy. Pan Roučka z Prahy, výtvarník, napsal, že došlo k zajímavé věci. On jel svým vozem, když tu vidí dva vozy. Jeden, ten vůz byl zaparkován v příkopě směrem tam a druhý v příkopě zaparkován směrem zase onde. Řidiči byli bezvědomí. Když se k ním přiblížil, vzkřísil napřed jednoho, pak do druhého a oba měli takový boule. Ty řidiči měli boule. Přihodilo se toto, že oni totiž byli strašně rafinovaní. Ona byla mlha. A jak byla mlha, no tak samozřejmě každého napadne sundat si to okýnko a pozorovat. Ano, jste viděli lépe. No a došlo. Tomu se v žargonu říká čelní náraz. Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
2: Já myslel Mimoň.
1: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsna, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Kteří vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit. A jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů. A vždycky se zastavil v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká, čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, když bylo nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prudelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Samozřejmě my jsme potom do té hry Romeo a Julie vstoupili jako stafáž taky a zažili jsme tam spoustu s Frantou dalších krásných věcí, ale Franta odjel tehdy na turné. Odjel na takovou zájezdovou šňůru po Evropě, kde vystupoval se svými siláckými kousky a v té šňůře, pokud si dobře pamatuju, vystupovali ne nějací zrovna Nýmandi, tam byl Peter Ustinov, myslím si, že i Muriel Mathieu a další. Oni přijeli jednou do Cel am See, takového horského rakouského střediska. A oni na to, ti Rakušani byli velmi pyšní, že tam mají takové horské oko. Říkali, tady je nejstudenější voda, jaká vůbec existuje. A vy, říkali, pane Tiger, protože on měl na těch propagačních materiálech napsáno Boris Tiger, měl tam napsáno, že byl odkojen lední medvědicí a že ho našli na plovoucí ledové kře. Vy, pane Tiger, vy byste se vykoupal v tom našem horském oku? A Franta říká, proč ne? Tak jsem ti tam člověče hopnul do těho, to zasyčelo. Já jsem pochopil, že ti umírám, člověče. Já jsem si normálně kymácel beznadějně teda po to hladino, jo. Naštěstí ti mě to vykymácelo nahoru, já jsem tak beznadějně udělal na to hladino hep, hep. Oni pochopili, že je konec, tak mě vytáhli, řvali bravo a házeli na mě ty 100 šilinkový bankovky a já je ty vole nemohl sbírat, pak jsem byl úplně tuhý. No a když se František vrátil z tohohle turné zpátky do Brna, tak uviděl na plakátě Romeo a Julie, tak si řekl, aha, hraju a šel do divadla. No a tam se do jeho kostýmu oblíkal někdo úplně jiný a Franta říká, ty seš kerej, poslouchej. A on říká, já jsem herec z tohoto souboru a zatímco jste tady nebyl, tak jsem to za vás musel zaskočit. To je celkem pochopitelné. No ne, no to je pochopitelný, že jo. Ale že seš taková sušinka, koukám, člověče. Ty tam taky ohýbáš železo? Ne, já ohýbám nikl a hliník. Jo, takhle, no tak to nic, no. A koupil si na večer celou první řadu s kamarádama. A ve chvíli, kdy ten kolega, co to za něho zaskočil, ohýbal ten nikl a hliník, tak se Franta postavil a oznámil publiku. Profesionální šmečko na lidi ohýbá nikl a hliník. A lidi se strašně bavili a ta hra dostala úplně jiné rozměry. Takovýchhle piškuntálí Franta navyváděl celou spoustu a já jsem ho za to miloval a obdivoval. Já jsem potom měl možnost delší dobu sledovat tohle to všecko zblízka, vlastně sledovat to, jak to vzniká, protože my jsme s Frantíkem bydleli na všech zájezdech s divadlem na provázku, kdy jsme jezdili se hrou komedie Dell'arte na nejsexuálnějším pokoji číslo 325, který Franta obsedl tolika historkama, že já už jsem skutečně věřil, že se to tam stalo. A musím říct, že jsem nebyl sám.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Raz keď budeš stáť s inou pri oltári, možno, že

ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity.
1: Rádio Jihlava.
2: Zakopnem jak

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá kolega v práci druhému. Máš na drátě tchýni? A telefonuje nebo visí?

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Jsou tu zprávy, vítejte. Vláda obnoví od 1. října regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty. Schválená opatření budou platit zatím do konce října.
7: Co se děje v kraji?
8: Škodu 60 milionů korun způsobil podle odhadu hasičů včerejší požár pily ve Žďáru nad Sázavou. Příčinou hasiči zjišťují, dostat oheň pod kontrolu trvalo necelou hodinu. Obchody nad 200 metrů čtverečních, jako jsou například velké supermarkety, budou o nadcházejícím státním svátku na Den české státnosti v pondělí 28. září zavřené. Stanovuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1-3, na kontinentálním šampionátu tak nenavázali na loňské překvapivé čtvrté místo z mistrovství světa.
7: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Tolik zprávy a Katka a dnešní úterní ráno na Rádiu Jihlava, tak se do toho pojďme pustit. Příjemný poslech vám přeje Zbyněk Loucký. Hezký den a dobré ráno.
7: Rádio Jihlava.

0: víme, co se děje v Jihlavě.
1: Dnes se po celém Česku rozsvítí desítky památek červenou barvou. Jihlava se připojí nasvícením Mariánského sloupu na Masarykově náměstí. Červené světlo připomene Světový den dárců kostní dřeně a vyjádří podporu lidem, kteří čekají na transplantaci krvetvorných buněk. Červené nasvícení je poděkování dárcům, uznáním lidem zapsaným v registrech, výzvou pro nové potenciální dárce a především symbolem naděje pro pacienty čekající na transplantaci. V Česku v současnosti čeká na transplantaci krvetvorných buněk více než 50 dětí a dospělých. Pro nemocné s leukémií a dalšími závažnými poruchami krvetvorby může být transplantace jedinou možností léčby. Každý nový dárce znamená další šanci. Do registru se mohou přihlásit lidé ve věku 18 až 40 let, kteří jsou v dobrém zdravotním stavu, neužívají trvalé léky a váží více než 50 kg. Více informací o podmínkách a přihlášení do registru je k dispozici na webu Českého registru dárců krvetvorných buněk.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: A už se společně díváme na dnešní kalendárium. 1499 Švýcarsko se stalo nezávislým státem. V roce 1575 v katedrále svatého Víta byl slavnostně korunován Rudolf II. V roce 1994 proběhla v tento den premiéra Goldýnyho Sluhy dvou pánů v Národním divadle s Miroslavem Donutilem. A v roce 1979 družice zaznamenali záblesk neznámého původu nad Jižním Atlantikem, patrně tajnou zkoušku. Rok 1946 se narodil herec Arnošt Goldflam, v roce 1957 australský hudebník Nick Cave a v roce 1958 italský tenor Andrea Bocelli. Hezký den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.
2: Rádio Jihlava. 101

0: není hlava. Nechte se bavit.
1: Telefon. Haló? Promiňte, je to číslo 93437725 2? Ne, ano, ano, ne, ano, ne, ano, ne, ne.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Děti poznají Jihlavu prostřednictvím architektury i filmů, gotiku, renesanci, baroko nebo klasicismus. Nebudou děti poznávat jen z učebnic, nové vzdělávací programy je zavedou také do jihlavských ulic a nabídnou jim výtvarnou tvorbu, práci s kamerou i možnost natočit vlastní krátký film. Jihlavský architektonický manuál, dům Gustava Mahlera a Centrum dokumentárního filmu spojili své zkušenosti a připravili dva na sebe navazující vzdělávací programy. Určené jsou především žákům od 4. do 9. tříd základních škol. Právě práce se skutečnými jihlavskými stavbami patří důležitým částem programu. Děti si díky ní ověří získané znalosti přímo v ulicích a začnou si více všímat domů a detailů, kolem kterých možná každý den chodí. Poznávají lépe svoje město a vytvářejí si k němu vztah. Získané znalosti si navíc mohou ověřit na konkrétní stavbě, která je pro ně reálná a blízká. Program je určen pro skupiny od 15 do 30 žáků. Školy se mohou s žádostí o termín obracet na lektory Jihlavského architektonického manuálu, domu Gustava Mahlera nebo Centra dokumentárního filmu.
2: Rádio Jihlava. 101,5.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Jednoduchá otázka na milé děti, holky a kluci, zlatíčka. Už se těšíme, co nám odpovíte. Proč musíme spát?
2: Aby nikdo třeba, kdo chodí do školy, nespal u lavice.
3: Protože aby jsme byli silní na druhý den.
4: Protože aby jsme byli silní.
5: Aby vás nebolela hlava.
6: Abyste potom, kdybyste měli miminko, nebyli na další noc nevyspaní.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké ráno. Od dnešních 7:30 si lidé mohou na pokladnách České národní banky v Praze, Brně a dalších městech pořídit 5 000 korunou se speciálním přítiskem, kterou centrální banka vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Výměna je omezena na 3 kusy na osobu.
0: Co se děje v kraji?
1: Vysočina dá na nákupy vybavení dobrovolných hasičů dalších 10 milionů korun. Původní limit 25 milionů nedávno zvýšila na 35 milionů, přesto to nestačí. Peníze jsou určené na dopravní auta, požární přívěsy a požární zbrojnice těch sborů, které zároveň podpoří stát. Prezident Petr Pavel pokračuje v návštěvě Spojených států, kde se dnes v New Yorku společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou zúčastní zahájení všeobecné rozpravy 81. zasedání Valného shromáždění OSN. Na programu má Pavel i akci zaměřenou na ochranu práv dětí v době umělé inteligence, kterou společně s dalšími partnery pořádá francouzský prezident Macron. Čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Za soupeře dostanou Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: A tak nás čeká druhá hodina po zprávách dnešního vysílání v úterý s Rádiem Jihlava. Tak si to pojďte s námi užít a ať se skvěle poslouchá. To vám přeje Zbyněk Loucký. Dobrý den.
0: Rádio Jihlava. 101,1

0: Kam na Jihlavsku?
1: Kam dneska vyrazit? Třeba na kurz keramiky. Je to workshop, který začíná v 15.30 v sociálním centru kraje Vysočina. Přijďte si odpočinout, zapojit fantazii a vyzkoušet si práci s keramickou hlínou. Kurz keramiky nabídne prostor pro tvoření, relaxaci a radost z vlastnoručně vyrobených výrobků. Kurz je vhodný pro začátečníky i všechny, kteří si chtějí keramiku znovu vyzkoušet. Tak ať vám to jde. Hezký den.
0: Kam na Jihlavsku?

0: Dobrý den a hezké ráno a příjemné úterý s datem 22. září. Prožíváte je s rádiemi hlava, my vám přejeme příjemný poslech. Dnes v kalendáři je jméno Darina, Dary nám všechno nejlepší a mimochodem dnes je také Mezinárodní den bez aut. Přejeme hezké úterý, užívejte si a hlavně, ať se dobře poslouchá. Další hity Rádia Jihlava jsou připraveny. Dobré ráno.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká paní Pávková manželovi: Pepo, nemusíš zřít celý záhon najednou. Odpočin si. A co si myslíš, že od rána dělám?

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Kašny se sochami Neptuna, amfitrite na Masarykově náměstí letos ukončili provoz něco dříve než obvykle. Vodu z kašen na Masarykově náměstí město před zimou každoročně vypouští a kašny následně chrání před povětrnostními vlivy mobilním zakrytím. Letos přišlo zazimování o něco dřív, ještě před příchodem zimy, totiž obě historické kašny čeká pravidelná odborná péče. Práce jsou naplánované během podzimu, ujme se jich restaurátor, který provede rekonzervaci kamenných částí i sochařské výzdoby. Smyslem zásahu je především včas ošetřit drobná poškození a povrch kamene tak, aby se jeho stav postupně nezhoršoval. Podobná péče by se měla opakovat přibližně jednou za 5 let. Poslední rekonzervace proběhla v roce 2021. Nejde přitom jen o to, co návštěvníci náměstí vidí nad hladinou. Kašny mají také vlastní technologické zázemí, které vyžaduje průběžnou údržbu.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Ano, to dnešní úterý má v sobě dvě dvojky, 22. září, tak doufám, že vstupujete příjemně do dnešního dne, že se máte hezky, zdraví vás Rádio Jihlava, právě teď přidáváme motto pro dnešní den. Všichni víme, že světlo putuje rychleji než zvuk, proto někteří lidé vypadají chytře, dokud je neslyšíte mluvit. Mějte se moc hezky, příjemný den a fajn poslech, Rádia Jihlava vám přeje Zbyněk Loucký.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Schořela mi kulma.
1: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Jsou tu zprávy, vítejte. Vláda obnoví od 1. října regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty. Schválená opatření budou platit zatím do konce října.
5: Co se děje v kraji?
6: Škodu 60 milionů korun způsobil podle odhadu hasičů včerejší požár pily ve Žďáru nad Sázavou. Příčinou hasiči zjišťují, dostat oheň pod kontrolu trvalo necelou hodinu. Obchody nad 200 metrů čtverečních, jako jsou například velké supermarkety, budou o nadcházícím státním svátku na Den české státnosti v pondělí 28. září zavřené. Stanovuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1-3. Na kontinentálním šampionátu tak nenavázali na loňské překvapivé čtvrté místo z mistrovství světa.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
6: Krásné úterní dopoledne z Rádia Jihlava přeji. Letošní den architektury nabídne na Vysočině akce na 8 místech. Více za okamžik.

Ladíte Rádio Jihlava, letošní den architektury nabídne na Vysočině akce na 8 místech. Komentované prohlídky, procházky a přednášky představí proměny bydlení od funkcionalistických vil a sídlišť přes současnou architekturu po obnovu historických staveb. 16. ročník republikového festivalu, tentokrát s motem Bydlím, tedy jsem, potrvá od čtvrtka 1. do středy 7. října. Program bude v Česku ve víc než stovce měst a obcí. Teď už další hity.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Muž se jednoho večera vrátí dřív než obvykle a začne se tulit k ženě. A ta mu osekne. Dej s tím pokoj, teď na to nemám náladu. To jste se na mě dneska všechny domluvili, nebo co?

0: vyšší než rádio.
1: Víte, jak byla vynalezena hra šipky? Byla vynalezena díky dešti. Soutěž v lukostřelbě totiž byla kvůli lijáku zrušena a z nudy soutěžící začaly házet šípy na cíl rukama přímo v taverně. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava, v Jihlavě začal šestý ročník studentské výpravy. Poprvé nabízí práci studentů obou místních středních uměleckých škol. Po 5 letech výstava změnila místo konání, je v bývalé vojenské Šatlavě a potrvá do 24. září. Za chvíli zprávy, teď už další muzika.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezké úterý. Lidé by za splnění účasti na všech preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních, které jsou pro jejich věk dostupné, mohli od zdravotní pojišťovny získat 500 až 1500 korun. Příspěvky budou určené pro lidi ve věku 45 až 65 let. O konkrétní výši rozhodne zdravotní pojišťovna.
4: Co se děje v kraji?
5: Kraj Vysočina zatím nedokončil řízení s vymezením vybraného koridoru pro vysokorychlostní trať přes jeho území. O pořízení odpovídající aktualizace krajských zásad územního rozvoje rozhodlo zastupitelstvo kraje před 4 lety. Správa železnic koncem minulého roku požádala o úpravu, kvůli které bude potřeba návrh znovu veřejně projednat. Policie v Bavorsku zastavila 59-letého Němce, který si k sobě domů vezl z českého nevěstince prostitutku. Protože žena původem z Nigérie neměla žádné platné cestovní doklady, bude se muž zodpovídat z napomáhání k nelegálnímu překročení hranic.
4: Sport.
5: Basketbalistky KP Brno se pokusí poprvé proniknout do Evropské ligy. Jejich prvním soupeřem v kvalifikaci o účast v prestižní soutěži bude zítra francouzské Flam Carollo, jehož barvy hájí česká reprezentantka Julie Pospíšilová. V případě vítězství se Brňanky střetnou s Benátkami.
6: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. K noci vědy se na Vysočině připojí muzea, hvězdárna i školy. Více za okamžik.
4: Rádio Jihlava. 101.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: zajímavou nudu.
1: Ladíte Rádio Jihlava k Noci vědy, která bude v pátek 25. září, se na Vysočině připojí muzea, hvězdárna i školy. Vysoká škola Polytechnická Jihlava otevře zájemcům svoji laboratoř plazmových a vodíkových technologií. Program na škole začne podle její mluvčí Martiny Tomšů v 17 hodin a potrvá do 21. Teď už další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, jak ti dopadlo to rande na slepo? Ani se neptej. Ta ženská přijela na rande v Mercedesu, rok výroby 1937. Tak to je fajn, ne? Drahé, luxusní auto, dokonce rarita, tak kde je problém? No, ona byla původní majitelkou toho auta.

0: Ladíte Rádio Jihlava, nemocnice Jihlava začne využívat novou magnetickou rezonanci.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: A stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. V nemocnici Jihlava začnou do 3 týdnů vyšetřovat pacienty na nové magnetické rezonanci. Přístroj je svým výkonem jediný na Vysočině. Pracuje s vyšší intenzitou magnetického pole, což zpřesňuje zobrazení a zkracuje čas vyšetření. Podle primářky Martiny Volmutové se díky tomu mohou zkrátit čekací doby na vyšetření asi o třetinu. Náklady na pořízení přístroje byly asi 46,5 milionů korun bez daně. Hrazené byly prostřednictvím Národního plánu obnovy. Za chvíli zprávy, teď už další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

a tuším, že musím ven skrz hloubku ran.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Vláda představila opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, tedy regulaci a zastropování cen. Kabinet tak reaguje na rozhodnutí některých států, které k regulaci cen benzínu a nafty už přistoupily. Ministři zároveň schválili návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun.
0: Co se děje v kraji?
1: Vysočina dá na nákupy vybavení dobrovolných hasičů dalších 10 milionů korun. Původní limit 25 milionů nedávno navýšila na 35, přesto to nestačí. Peníze jsou určené na dopravní auta, požární přívěsy a požární zbrojnice těch sborů, které zároveň podpoří stát. V New Yorku se ode dneška koná všeobecná rozprava 81. zasedání Valného shromáždění OSN, kterého se osobně zúčastní skoro 130 hlav států a předsedů vlád. Český prezident Petr Pavel v OSN vystoupí s národním projevem zítra, ale dnešního zahájení rozpravy se účastní. Poprvé od svého nástupu do úřadu se zasedání Valného shromáždění účastní i český ministr zahraničí Petr Macinka.
0: Sport.
1: Brankář Montrealu Jakub Dubeš v přípravném utkání na novou sezonu NHL pomohl k vítězství v prodloužení nad Otavou 3-2 i jednou přihrávkou. Michal Postava udržel v brance Detroitu čisté konto během třetí třetiny i v prodloužení, ovšem Red Wings nakonec podlehli Columbusu 0-1 po nájezdech. Asistence obránce Davida Špačka nestačila Minnesotě na výhru a prohrála v prodloužení s Chicagem 3-4.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Příjemné dopoledne, dámy a pánové, dneska už úterní s datumem v kalendáři, které říká, že je dneska 22. září. Jsme tedy už pár dnů v druhé polovině tohoto měsíce, ale my máme dneska takové, řekl bych, normální všední úterý, no a naše společné chvíle na rádiu Jihlava v podstatě teprve před sebou. Každopádně teď máme lehce po 11. hodině a tím pádem startujeme naše další vysílání na vlnách 101.1 FM. Tak na co všechno se můžete těšit? Tak si třeba řekneme, že AI málem rozpoutala ozbrojený konflikt. Mrkneme se taky na to, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. No a bude toho spousta dalšího tady připraveno, zajímavosti a tak dále. Tak si na všechno počkejte, páč to určitě bude stát za to. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a ničím nerušený poslech. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a už jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Snad jednou budeš číst můj vzkaz vlády.
0: Zpívající herečka Lucka Vondráčková je pyšnou mámou dvou kluků, které má s Tomášem Plekancem. Ač je na synáčky náležitě pyšná, žádné mazánky z nich rozhodně nedělá. Nedostanou vždycky všechno, co chtějí. Je fajn se na věci těšit, vědět, jaká je jejich hodnota. A až začnou pracovat, no tak si to pak vyzkouší sami.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Další znepokojivé výjevy s Dádou Patrasovou znovu vyvolaly otázky, jak na tom někdejší královna dětských srdcí ve skutečnosti je. Její manžel Felix Slováček teď prozradil, že Dáda dochází k lékaři a že výsledky jejich vyšetření zná přímo od primáře a jsou překvapivé. Má všechno v naprostém pořádku. Játra, krev, no prostě všechno, dodal Slováček.
3: Rádio Jihlava.
0: I po své smrti Karel Gott fascinuje řadu lidí a někdo si na tom chce přihřívat i dokonce i svou polivčičku. Třeba fotograf František Jirásek se považuje za zpěvákova blízkého přítele. Je jim ale skutečně? No rozhodně nebyl jediným, kdo zpěváka v průběhu života fotil. Proč se nyní tedy tváří, jako by měl na Gottovu tvář monopol? Ptají se kolegové.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, jaký je český národní nápoj? Správně, pivo. A víte, jaká je česká národní slabost? Další pivo.

Krásný den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Ten den je úterý a máme 22. září. Můžeme se podívat do kalendáře, kdo má svátek. Tak jsou to Darina, Garika, Gerda, Gertruda, Jimram, Moris, Mořic, Moritz, Mauricius, Maurus, Ondřejka, Justýna a Damián. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební zprávy.

0: jste, dámy a pánové, velmi dobře naladěni, a to na vlny 101.1 FM. Pojďme se teď podívat na dvě pronostiky, které jsou platné pro ten dnešní den. Jedna říká, na svatého Mořice nesej více pšenice, bude samá metlice. Nebo, je-li jasno na den svatého Mauricia, bude v zimě mnoho větrů. Tolik tedy pronostiky pro dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Je, schořela mi kulma.
2: To vyřeším, mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Vítejte u zpráv. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Uvedl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Cílem podle něj je, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 000 korun.
4: Jihlava aktuálně.
5: Mariánský sloup na Masarykově náměstí v Jihlavě se dnes rozzáří červenou barvou. Město se tak připojí k celorepublikové iniciativě, která upozorňuje na význam dárcovství krvetvorných buněk a vyjadřuje podporu pacientům čekajícím na transplantaci. Za téměř 1 000 000 eur se v aukci prodalo 285 osobních věcí a suvenýrů spojených s francouzskou herečkou Brigitte Bardot, která zemřela loni 28. prosince ve věku 91 let. Cena se tak vyšplhala na téměř 20-násobek odhadované částky. Kupce našel každý z nabízených předmětů. Například dva obojky pro psy, jejichž odhadní cena činila 30 eur, se prodaly ruskému zájemci za 9400 eur.
4: Sport.
5: Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1-3 a na kontinentálním šampionátu tak nenavázeli na loňské překvapivé čtvrté místo z mistrovství světa. Loučí se tak s bilancí 3 výher a 3 porážek.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Tak máme, dámy a pánové, lehce popolední, no a Fuga z vás i v tomto čase vítá při dnešním poslechu Rádia Jihlava. Už za malou chviličku si řekneme další recept a taky se dozvíme, kdo dneska slaví narozeniny. Tak i dál poslouchejte naše vlny a už za chvilku se dozvíte víc.
4: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými...

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

0: Radio.
1: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a Fugas vám všem přeje pěkný den. Mám pro vás připraven recept. No a protože lesy jsou plné hub, tak dneska to bude klasika. Houbová smaženice. Houby očistíme, nakrájíme na kousky, cibuli oloupeme a nasekáme najemno. Česnek oloupeme a utřeme se solí. Na pánvi rozhřejeme sádlo, cibuli necháme asi 3 až 5 minut zesklovatět, pak přidáme houby a restujeme, až pustí vodu. Podle potřeby podlijeme ještě jednou až 2 lžicemi vody. Překryjeme pokličky a dusíme asi tak 15 minut na mírném plameni. Poté přidáme drcený kmín, utřený česnek a podle chuti ještě dosolíme. Krátce provaříme. Vejce rozklepneme do misky, lehce jej osolíme, rošleháme a přilijeme k houbám. No a za stálého míchání pak smažíme, dokud se vejce nestrazí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá kolega v práci druhému. Máš na drátě tchýni? A telefonuje nebo visí?

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Od včerejšího rána je křižovatka Tolstého a třída legionářů znovu průjezdná, a to pro veškerou dopravu. Zároveň se vrátilo parkování do ulice Jana Masaryka a na třídu legionářů. V Tolstého ulici už naopak není možné využívat dočasné náhradní parkování.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední vysílání Rádia Jihlava. Neseme dobrou zprávu. Už za 3 měsíce, konkrétně 13. prosince, začne platit nový železniční jízdní řád. Pro Jihlavu ovšem přinese největší změnu za posledních několik let. Pravidelné přímé rychlíky region JET z Jihlavy do Prahy. Celkem tak nabídnou 9 přímých spojení denně. Stejně pravidelně pak pojedou vlaky taky zpátky do Jihlavy. Z Prahy hlavního nádraží budou odjíždět každé 2 hodinky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěkné odpoledne. Ministerstvo spravedlnosti v rámci testovací verze obchodního rejstříku omylem zpřístupnilo rodná čísla osob, které figurují ve společnostech a zapsaných spolcích. Po upozornění byl systém vypnut a rezort začal incident prověřovat. V obchodním rejstříku jsou obsažena data zhruba 2 milionů lidí.
0: Jihlava aktuálně.
3: Kašny se sochami Neptuna a Amfitrité na Masarykově náměstí v Jihlavě letos ukončili provoz o něco dříve než obvykle. Důvodem je plánovaná rekonstrukce obou kašen a odborné ošetření jejich sochařské výzdoby. Podobná péče by se měla opakovat přibližně 1 za 5 let. 2 muži z Německa v pařížském muzeu Louvre nepovoleně vyvěsili 2 vlastní obrazy. S pomocí lepící pásky je připevnili na zeď v sálu, ve kterém visí i nejznámější obraz světa, Mona Lisa od italského renesančního mistra Leonarda da Vinciho. Muzeum na muže podalo trestní oznámení.
0: Sport.
3: Závody Formule 1 budou od příští sezóny kratší o 15 kilometrů. Rozhodnutí snížit celkovou délku velkých cen ze současných 305 na 290 kilometrů schválila komise F1. Změny se budou týkat i tréninků, které bude možné v případě přerušení prodloužit.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Časového znamení nám hlásilo 13 hodin, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem úterním odpoledním vysílání s Fugasem na rádiu Jihlava. No a nás v následující hodince čeká spousta pohodové muziky, taky třeba bulvární okénko, a v něm se podíváme na oslavenkyni herečku Danielu Kolářovou. Tak si to určitě nenechejte ujít. Přeji vám tedy hezký den a posílám další hit.
0: Rádio Jihlava.

Utajené dusno. Herečka Kolářová nepozvala Hanzlíka se Svěrákem. Vítejte v bulvárním okénku. Osmdesátiny slavila Daniela Kolářová už v sobotu, a to ve speciálním narozeninovém tobogánu Aleše Cibulky. Do vršovického divadla Mana Daniele přišla pogratulovat celá řada kolegů. Ti nejbližší, ti ale chyběli. A to Jaromír Hanzlík a Zdeněk Svěrák. S Hanzlíkem herečka léta excelovala nejen ve Vinohradském divadle, ale také třeba ve filmu či televizi. Byli obsazováni jako partneři tak často, že je lidé zvlášť po filmu Letos kovbojem měli za životní partnery. Zdeněk Svěrák byl zase Danielin filmový manžel ve třech filmech. Pozvání jsem dostal, nicméně jsem mimo republiku, napsal Hanzlík. Nikdo mě nepozval, ale já stejně nikam nechodím, sdělil Svěrák.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Posloucháte úterní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a máme dneska 22. září.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Americká armáda se letos na jaře během války s Iránem dostala nebezpečně blízko situaci, která mohla přerůst ve velký ozbrojený konflikt s Čínou. Důvodem byl totiž zpravodajský report tvrdící, že čínská loď na Blízkém východě převáží součásti programu vývoje jaderných zbraní. Později se ale ukázalo, že zpráva vznikla s pomocí umělé inteligence a obsahovala zásadní chybu. No, chybička se vloudí.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je úterý 22. září. No a taky je čas loučení, protože čas je neúprosný. Tak se mějte krásně, užívejte si odpoledne s Katkou a Rádiem Jihlava a já vás tímto zvu na 16. hodinu, kdy se sem opět vrátím. No a do té doby, čau bas Fugas.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Lidé by za splnění účasti na všech preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních, které jsou pro jejich věk dostupné, mohli od zdravotní pojišťovny získat 500 až 1500 korun. Příspěvky budou určené pro lidi ve věku 45 až 65 let. O konkrétní výši rozhodne zdravotní pojišťovna.
0: Co se děje v kraji?
1: Kraj Vysočina zatím nedokončil řízení s vymezením vybraného koridoru pro vysokorychlostní trať přes jeho území. O pořízení odpovídající aktualizace krajských zásad územního rozvoje rozhodlo zastupitelstvo kraje před 4 lety. Správa železnic koncem minulého roku požádala o úpravu, kvůli které bude potřeba návrh znovu veřejně projednat. Policie v Bavorsku zastavila 59-letého Němce, který si k sobě domů vezl z českého nevěstince prostitutku. Protože žena původem z Nigérie neměla žádné platné cestovní doklady, bude se muž zodpovídat z napomáhání k nelegálnímu překročení hranic.
0: Sport.
1: Basketbalistky KP Brno se pokusí poprvé proniknout do Evropské ligy. Jejich prvním soupeřem v kvalifikaci o účast v prestižní soutěži bude zítra francouzské Flam Carollo, jehož barvy hájí česká reprezentantka Julie Pospíšilová. V případě vítězství se Brňanky střetnou s Benátkami.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Ladíte Rádio Jihlava, Katka vám přeje pohodové úterý. Víme, že Vysočina dá na nákupy vybavení dobrovolných hasičů dalších 10 milionů korun. Víc už za moment.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější.

Pěkné odpoledne, díky, že jste s Rádiem Jihlava. Vysočina dá na nákupy vybavení dobrovolných hasičů dalších 10 milionů korun. Původní limit 25 milionů nedávno zvýšila na 35 milionů, přesto to nestačí. Řekl to hejtman Vysočiny Martin Kukla. Peníze jsou určené na dopravní auta, požární přívěsy a požární zbrojnice těch sborů, které zároveň podpoří stát. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká paní Pávková manželovi: Pepo, nemusíš zřít celý záhon najednou. Odpočin si. A co si myslíš, že od rána dělám?

0: Ladíte rádio Jihlava, krásné odpoledne. Škodu 60 milionů korun způsobil požár pily ve Žďáru nad Sázavou. Další informace už za chvíli.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava. Škodu 60 milionů korun způsobil podle odhadu hasičů včerejší požár pily ve Žďáru nad Sázavou. Příčinu hasiči zjišťují. Dostat oheň pod kontrolu trvalo necelou hodinu. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte pohodový den.
1: Schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký den. Vláda představila opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, tedy regulaci a zastropování cen. Kabinet tak reaguje na rozhodnutí některých států, které k regulaci cen benzínu a nafty už přistoupily. Ministři zároveň schválili návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun.
6: Co se děje v kraji?
7: Vysočina dá na nákupy vybavení dobrovolných hasičů dalších 10 milionů korun. Původní limit 25 milionů nedávno navýšila na 35, přesto to nestačí. Peníze jsou určené na dopravní auta, požární přívěsy a požární zbrojnice těch sborů, které zároveň podpoří stát.

0: V New Yorku se ode dneška koná všeobecná rozprava 81. zasedání valného shromáždění OSN, kterého se osobně zúčastní skoro 130 hlav států a předsedů vlád. Český prezident Petr Pavel v OSN vystoupí s národním projevem zítra, ale dnešního zahájení rozpravy se účastní. Poprvé od svého nástupu do úřadu se zasedání valného shromáždění účastní i český ministr zahraničí Petr Macinka.
1: Sport.
0: Brankář Montrealu Jakub Dubeš v přípravném utkání na novou sezonu NHL pomohl k vítězství v prodloužení nad Otavou 3-2 i jednou přihrávkou. Michal Postava udržel v brance Detroitu čisté konto během třetí třetiny i v prodloužení. Ovšem Red Wings nakonec podlehli Columbusu 0-1 po nájezdech. Asistence obránce Davida Špačka nestačila Minnesota na výhru a prohrála v prodloužení s Chicagem 3-4.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne z Rádia Jihlava zdraví Katka. Víme, že během říjnových komunálních voleb se v obci Kamenná Horka na Svitavsku uskuteční také místní referendum o zvažované výstavbě větrných elektráren v jejím okolí. Další informace za chvíli.
1: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

Hezký den, díky, že jste s rádiem Jihlava. Během říjnových komunálních voleb se v obci Kamenná Horka na Svitavsku uskuteční také místní referendum o zvažované výstavbě větrných elektráren v jejím okolí. Společnost by chtěla postavit 4 vrtule s instalovaným výkonem po 5,56 MW, což by z nich činilo nejvýkonnější větrné elektrárny v celém Česku. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte krásný den. I could stay awake just to hear.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Muž se jednoho večera vrátí dřív než obvykle a začne se tulit k ženě. A ta mu osekne. Dej s tím pokoj, teď na to nemám náladu. To jste se na mě dneska všechny domluvili, nebo co?

Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Kraj Vysočina zatím nedokončil řízení s vymezením vybraného koridoru pro vysokorychlostní trať přes jeho území. Buďte s námi, dozvíte se víc.

0: Pěkné odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava také dnes. Kraj Vysočina zatím nedokončil řízení s vymezením vybraného koridoru pro vysokorychlostní trať přes jeho území. O pořízení odpovídající aktualizace krajských zásad územního rozvoje rozhodlo zastupitelstvo kraje před 4 lety. Správa železnic konce minulého roku požádala o úpravu, kvůli níž bude potřeba návrh znovu veřejně projednat. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte pohodový den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Vítejte u zpráv. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Uvedl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Cílem podle něj je, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 000 korun.
0: Jihlava aktuálně.
4: Mariánský sloup na Masarykově náměstí v Jihlavě se dnes rozzáří červenou barvou. Město se tak připojí k celorepublikové iniciativě, která upozorňuje na význam dárcovství krvetvorných buněk a vyjadřuje podporu pacientům čekajícím na transplantaci. Za téměř 1 000 000 eur se v aukci prodalo 285 osobních věcí a suvenýrů spojených s francouzskou herečkou Brigitte Bardot, která zemřela loni 28. prosince ve věku 91 let. Cena se tak vyšplhala na téměř 20-násobek odhadované částky. Kupce našel každý z nabízených předmětů. Například 2 obojky pro psy, jejichž odhadní cena činila 30 eur, se prodaly ruskému zájemci za 9400 eur.
0: Sport.
4: Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1-3 a na kontinentálním šampionátu tak nenavázeli na loňské překvapivé 4. místo z mistrovství světa. Loučí se tak s bilancí 3 výher a 3 porážek.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině, stále je úterý 22. září a Fugas už je opět za mikrofonem Rádia Jihlava a je připraven vám nadále nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Opět jsem pro vás připravil spoustu nejrůznějších záležitostí. Třeba se můžete namátkou těšit na informace o tom, že nás o víkendu čeká návrat babího léta a taky, co se kdy důležitého stalo právě 22. září. A další nejrůznější informace a zajímavosti. Tak si na ně rozhodně počkejte. No a já přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

mám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

0: odpověď skrytá.
1: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni, a to na 101.1 FM.
2: Vaše starosti na naši hlavu.
1: Kdysi se říkávalo, že muž po 50 by měl mít už klidný život, zahrádku a pomalu přemýšlet o důchodu. Dneska si v 50 pořizuje silniční kolo, stahuje jazykovou aplikaci a plánuje další profesní restart. Generace dnešních padesátníků přepisuje pravidla stárnutí, protože ve společnosti panuje stále mnoho dávno přežitých stereotypů, kdy tedy člověk skutečně začíná stárnout.
3: Ty neznáte, dědečku.
1: A je věk opravdu otázkou data narození?
3: Ale ty neznáte, dědoušku.
1: No, věřme, že ano.
4: Vypadají.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Všechny ženy mají bod G na stejném místě. Na konci slova shopping.

jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte úterní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dnes 22. září. No a my se můžeme podívat, kdo se kdy v tento den narodil. Tak třeba herec Arnošt Goldflam, herec Jiří Švarc, hokejista Petr Tatíček, ale taky třeba italský zpěvák Andrea Bocelli. No a pokud i vy jste se dneska narodili, nebo respektive v toto datum, tak i vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Opýtal jsem se moje duše, či schová se pod vankúše, v tom jedinom městě v bytě, tam se nám darí v našej

0: Krásné úterní odpoledne vám při poslechu rádia Jihlava přeje Fugás. Začátek týdne přinesl ochlazení a po ránu dokonce i mrazíky. Nicméně na víkend by se nám mělo vrátit babí léto, které by mohlo opět teploty vyšroubovat až nad 20 stupňů. Tak já nevím jak vy, ale já se na to těším.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Pěkné odpoledne. Ministerstvo spravedlnosti v rámci testovací verze obchodního rejstříku omylem zpřístupnilo rodná čísla osob, které figurují ve společnostech a zapsaných spolcích. Po upozornění byl systém vypnut a rezort začal incident prověřovat. V obchodním rejstříku jsou obsažena data zhruba 2 milionů lidí.
4: Jihlava aktuálně.
5: Kašny se sochami Neptuna a Amfitrité na Masarykově náměstí v Jihlavě letos ukončili provoz o něco dříve než obvykle. Důvodem je plánovaná rekonstrukce obou kašen a odborné ošetření jejich sochařské výzdoby. Podobná péče by se měla opakovat přibližně jednou za 5 let. Dva muži z Německa v pařížském muzeu Louvre nepovoleně vyvěsili dva vlastní obrazy. S pomocí lepící pásky je připevnili na zeď v sálu, ve kterém visí i nejznámější obraz světa, Monalíza od italského renesančního mistra Leonarda da Vinciho. Muzeum na muže podalo trestní oznámení.
4: Sport.
5: Závody Formule 1 budou od příští sezóny kratší o 15 kilometrů. Rozhodnutí snížit celkovou délku velkých cen ze současných 305 na 290 kilometrů schválila komise F1. Změny se budou týkat i tréninků, které bude možné v případě přerušení prodloužit.
4: Rádio Jihlava.
2: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
6: Krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska s datem 22. září tento datum nám pokračuje a my už za chvilku si dáme informace o tomto datu. Tak si na podrobnosti určitě počkejte. A mezi tím vychutnávejte další hity, které vám servíruje Rádio Jihlava.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM.

Posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem dnes s datem 22. září a právě na toto datum se teď budeme podívat do historie. V roce 1938 v Československu se na protest proti ústupkům Německu uskutečnila generální stávka. V roce 1964 vyšlo první číslo literárního časopisu Divoké víno. V roce 1994 se konala premiéra Goldoniho Sluhy dvou pánů v Národním divadle s Miroslavem Donutilem. V roce 2002 Městský soud v Praze osvobodil bývalé čelní představitele KSČ Milouše Jakeše a Josefa Lenárta, obžalované z vlastizrady. V roce 2011 muzikál Kat Mydlář oslovil stou reprízu. V roce 2017 začal první historický ročník Lever Cup 2017 v Praze, který má naději stát se každoročním turnajem Evropy proti zbytku světa.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Víte, jaký je český národní nápoj? Správně, pivo. A víte, jaká je česká národní slabost? Další pivo.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění na vlny 101.1 FM.
1: Zahrádkářský servis.
0: Na konci září je čas pro výsadbu nových záhonů, obnovu trávníků a přípravu zahrady na další sezonu. Při výsadbě nových rostlin je důležité dbát na kvalitu hnojiva a přípravu půdy. Důležité je také sledovat počasí a nenechat úrodu zbytečně vystavit mrazům. V září je také čas pro sklizeň ovoce a zeleniny, jako jsou pozdní jablka, hrušky a kořenová zelenina.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava, na něm právě teď jsou pro vás připraveny hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Zpívající herečka Lucka Vondráčková je pyšnou mámou dvou kluků, které má s Tomášem Plekancem. Ač je na synáčky náležitě pyšná, žádné mazánky z nich rozhodně nedělá. Nedostanou vždycky všechno, co chtějí. Je fajn se na věci těšit, vědět, jaká je jejich hodnota. A až začnou pracovat, no tak si to pak vyzkouší sami.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Další znepokojivé výjevy s Dádou Patrasovou znovu vyvolaly otázky, jak na tom někdejší královna dětských srdcí ve skutečnosti je. Její manžel Felix Slováček teď prozradil, že Dáda dochází k lékaři a že výsledky jejich vyšetření zná přímo od primáře a jsou překvapivé. Má všechno v naprostém pořádku. Játra, krev, no prostě všechno, dodal Slováček.
2: Rádio Jihlava. Rádio
0: Jihlava. I po své smrti Karel Gott fascinuje řadu lidí a někdo si na tom chce přihřívat i dokonce i svou polivčičku. Třeba fotograf František Jirásek se považuje za zpěvákova blízkého přítele. Je jim ale skutečně? No rozhodně nebyl jediným, kdo zpěváka v průběhu života fotil. Proč se nyní tedy tváří, jako by měl na Gottovu tvář monopol? Ptají se kolegové.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Při hezké úterý. Lidé by za splnění účasti na všech preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních, které jsou pro jejich věk dostupné, mohli od zdravotní pojišťovny získat 500 až 1500 korun. Příspěvky budou určené pro lidi ve věku 45 až 65 let. O konkrétní výši rozhodne zdravotní pojišťovna.
3: Co se děje v kraji?
4: Kraj Vysočina zatím nedokončil řízení s vymezením vybraného koridoru pro vysokorychlostní trať přes jeho území. O pořízení odpovídající aktualizace krajských zásad územního rozvoje rozhodlo zastupitelstvo kraje před 4 lety. Správa železnic koncem minulého roku požádala o úpravu, kvůli které bude potřeba návrh znovu veřejně projednat. Policie v Bavorsku zastavila 59-letého Němce, který si k sobě domů vezl z českého nevěstince prostitutku. Protože žena původem z Nigérie neměla žádné platné cestovní doklady, bude se muž zodpovídat za napomáhání k nelegálnímu překročení hranic.
3: Sport.
4: Basketbalistky KP Brno se pokusí poprvé proniknout do Evropské ligy. Jejich prvním soupeřem v kvalifikaci o účast v prestižní soutěži bude zítra francouzské Flam Carollo, jehož barvy hájí česká reprezentantka Julie Pospíšilová. V případě vítězství se Brňanky střetnou s Benátkami.
3: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Další úterní podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava s Fugasem je před námi a v té vás čeká třeba bulvární okénko. Dáme si taky pohádku, anebo se dozvíme, jaké teploty se kdy naměřily právě v tento den. Tak vám všem přeji hezký večer, dobrou náladu a pohodový poslech.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Utajené dusno. Herečka Kolářová nepozvala Hanzlíka se Svěrákem. Vítejte v bulvárním okénku. Osmdesátiny slavila Daniela Kolářová už v sobotu, a to ve speciálním narozeninovém tobogánu Aleše Cibulky. Do Vršovického divadla Mana Daniele přišla pogratulovat celá řada kolegů. Ti nejbližší, ti ale chyběli. A to Jaromír Hanzlík a Zdeněk Svěrák. S Hanzlíkem herečka léta excelovala nejen ve Vinohradském divadle, ale také třeba ve filmu či televizi. Byli obsazováni jako partneři tak často, že je lidé zvlášť po filmu Letos kovbojem měli za životní partnery. Zdeněk Svěrák byl zase Danielin filmový manžel ve třech filmech. Pozvání jsem dostal, nicméně jsem mimo republiku, napsal Hanzlík. Nikdo mě nepozval, ale já stejně nikam nechodím, sdělil Svěrák.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá kolega v práci druhému. Máš na drátě tchýni? A telefonuje nebo visí?

0: Úterní večer nám na rádiu Jihlava pokračuje dál, no a já vám v něm právě teď nabízím pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola. Pane řidiči, vy jste pil?
3: Jo, a co? No tak jsem pil. Však Hemingway taky pil. A Beethoven ten taky pil.
2: Tady Orel. Karle, pozor, ještě jedou další dva, ty taky pili.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte Rádio Jihlava dneska s datem 22. září. My se na toto datum právě teď půjdeme podívat do pražského Klementýna. Tak zatím nejteplejší 22. září bylo v roce 2003. Bylo 29,2. Nejstudenější ze 22. září bylo v roce 1915. Jen 2,5 stupně. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 14,5 stupně. Tak, dámy a pánové, to je pro dnešek vše. Já se s vámi loučím, přeji vám hezký zbytek úterního večera, strávený s Rádiem Jihlava, a zítra znovu v 11 dopoledne se na vás budu těšit. Do té doby, čau bas fugas.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Vláda představila opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, tedy regulaci a zastropování cen. Kabinet tak reaguje na rozhodnutí některých států, které k regulaci cen benzínu a nafty už přistoupily. Ministři zároveň schválili návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun.
2: Co se děje v kraji?
3: Vysočina dá na nákupy vybavení dobrovolných hasičů dalších 10 milionů korun. Původní limit 25 milionů nedávno navýšila na 35, přesto to nestačí. Peníze jsou určené na dopravní auta, požární přívěsy a požární zbrojnice těch sborů, které zároveň podpoří stát. V New Yorku se ode dneška koná všeobecná rozprava 81. zasedání Valného shromáždění OSN, kterého se osobně zúčastní skoro 130 hlav států a předsedů vlád. Český prezident Petr Pavel v OSN vystoupí s národním projevem zítra, ale dnešního zahájení rozpravy se účastní. Poprvé od svého nástupu do úřadu se zasedání Valného shromáždění účastní i český ministr zahraničí Petr Macinka.
2: Sport.
3: Brankář Montrealu Jakub Dubeš v přípravném utkání na novou sezonu NHL pomohl k vítězství v prodloužení nad Otavou 3-2 i jednou přihrávkou. Michal Postava udržel v brance Detroitu čisté konto během třetí třetiny i v prodloužení. Ovšem Red Wings nakonec podlehli Columbusu 0-1 po nájezdech. Asistence obránce Davida Špačka nestačila Minnesota na výhru a prohrála v prodloužení s Chicagem 3-4.
2: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Všechny ženy mají bod G na stejném místě, na konci slova shopping.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pacient na smrtelné posteli. Sestřičko, mám ještě nějakou šanci? Bohužel, nejste můj typ.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Muž se jednoho večera vrátí dřív než obvykle a začne se tulit k ženě. A ta mu osekne. Dej s tím pokoj, teď na to nemám náladu. To jste se na mě dneska všechny domluvili, nebo co?

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem. Tam přijíždí generál Custer se svým praporem. Modrý kabát jezdců, stíny dlouhej karabin a z indiánských signálů

kolil bych hornu se vzláší smrti stín. Padají jezdy z koní, výhřovy z karabin. A lince modrých kabátů, barví krev červená, menciusů je statečný. A dobře svůj kraj zná,

krajem. V oblaku prachu mizí Siuxů vítězný kmen. Cány vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál, tam uprostřed svých vojáků

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně, tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120 L.
2: Prosím? 120 L.
1: Aha, 120 L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukrad. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukradne.
1: Jako suděl, ne? Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače, ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
1: A kam jste to tady šel? Nebo proč jste odešel od auta?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel a ukradl hned dvoje zase.
1: No a co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
2: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No, museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No, tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Surio Mario, a ještě nám řekni, jaké máš plány do budoucna.
2: Plány mám, ohromné plány máme, Suřičku Marušku, do budoucna, ohromné plány. Od ministerstva kontroly dostali jsme objednávku na 86 tisíc bambusových rakosek na neplatiče daní. Teď zde bude vládnout i nějaký pan Berňák. A pan Berňák chystá velikou akci.
1: Co tom víš, jakou akci chystá pan Berňák?
2: Chystá akci, ty budeš teď platit. Ukaž vyplatu, jako dostali si. Rozděl na dvě hromádky. Tu menší si ve malou domů. Nemáš, jo? Nedáš, jo? Tak z domečku hejdi ven.
1: Surio, nestraž nás, tak strašný to snad nebude. Jak ty to vidíš do budoucna?
2: Nechci být špatná Libuš, ale vidím tu černě.
1: Jaká Libuš?
2: Prorok
1: špatný. A, kněžna Libuše.
2: No.
1: Kněžna Libuše.
2: A jako kněžna Libuše vidím svýma čekmýma očima, že zde nic rovně už dělat nebude se.
1: Ale ty jsi pesimista. Koho, jak jsem se tedy už ptal, budeš volit v příštích volbách?
2: Jako většina daňových poplatníků zde budu volit SOS. A budu volat Spendlohnlo. Neserte mne levý pravý. Já chci zůstat zdravý.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Kdybyste byl tak laskav.
1: No, prosím?
0: Vy jste tady správce hřbitova.
1: No, tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady zpravoval. No, víte, tady se na nikom nedá moc pravit. No, jo.
0: Tak vy jste jako hrobník, že ano?
1: No, tak hrobník se taky zrovna nedá říct. To víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte.
0: No, tak to je jedno. Pane...
1: Prokouk, Josef Prokouk.
0: Jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Voptáhlo.
1: Doktor Voptáhlo. Voptáhlo, počkejte, Voptáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema?
0: Co? Vidíte, že jsem štíhlej a bez brejlí.
1: No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný Voptáhlo. No, o co vám jde, pane doktore?
0: Ale tady je hrobka rodiny Knapových.
1: No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, no, víte? A takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap.
0: No jo, tak samozřejmě, jenom že tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí.
1: Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije.
0: Ale... To jste na omilu, pane Prokou, protože já? Starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích.
1: Že to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pumpy hrobku.
0: Hrobku tady má, ale neleží tady.
1: No, kdyby by teda ležel, přece nepřivez někam do cizí hrobky.
0: Teď vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu.
1: A který chytrák vám nakukal, že je naživu?
0: No, já to musím vědět, já jsem jeho zeď.
1: Zeď?
2: Zeď?
1: Počkejte, vy budete spíš jeho syn, ne?
0: Seď, já mám kamnáře Knapa dceru.
1: Dceru?
0: No vše.
1: Tak to je jiný Knap, kamnář, Knap jenom...

0: Asi nic dcerovo neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný.
1: Seď, já přece musím vědět, kdo jsem, ne?
0: No jen aby kam náš napněl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova.
1: No tak to je možný, tak je to nějaký jiný knap.
0: Ale jiný knap, žádný jiný kam náš knap, abyste si teda nevzal knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás oběhli teda.
1: Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne?
0: No je nabí. Neměla ona dítě?
1: Moje žena?
0: No tak napovíc.
1: No dceru má.
0: No tak vidíte, že je to ta vdova.
1: Prosím vás, to je moje dcera.
0: No, ne, nemůžete, když tomu věříte, co vy vám to vyvrace.
1: Já přece musím vědět, kdo je moje dcera, ne?
0: Nemůže to být vaše dcera, když otec té dcery umřel. Kdyby byste byli její otec, tak byste musel být ten umřelej syn starýho knapa, což je velice nepravděpodobný. Byste snad mohl být jedině ten druhý jeho syn, což nejspíš taky asi budete. Já jsem si napřed myslel, že jste váš bratr. Ale pak jsem přišel na to, že jste to ví. No ale teď si zase myslím, že vy přece jenom budete váš bratr. Páč, jinak vy byste musel být po smrti, že jo? A to vy, jak je vidět, zřejmě nejste.
1: Podívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl. No.
0: Pro páni, neví, že měl bratra. Přeci, jak to, že nevíte, že jste měl bratra, škoda, že nežije, já bych vám ukázal, no tak přemýšlejte chvíli, třeba si vzpomenete.
1: Víte se, nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo, musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
0: Tak se no. Na to zeptejte sválně sestry starého knapa a vašeho bratra od Kojila, jestli jste to nebyl vy. Vy už si na to nepamatujete, co?
1: Na co?
0: No, kdo vás tenkrát odkojil?
1: Dovolte, to se nedá pamatovat.
0: No, tak se na to zeptejte sestry starého knapa a vám to řekne.
1: No a co? Víte, no. Žádnou sestru nemá, ten má jenom bratra.
0: Je, bratra přece mě nebude chtít tvrdit, že váš bratr byl odkojený bratrem starého knapa. Ten má sestru, pane.
1: Měl, pane Prokop, protože sestra kamnáře knapa minulý týden zemřela.
0: Je, zemřela, byste dneska sama legrace, jak mohla umřít, když jsem denně chodí brečet na hrob. Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě.
1: Dívejte se, pane Prokop, byste to nějak poplet, protože sestra kamnáři knapa zemřela, byla spopelněna a já jsem přišel proto, jelikož chceme dát její urnu do hrobky rodiny Knapový.
0: Je, Bůh mi, koho jste spopelněl a koho jste chce teda do hrobu. Nepak, pane, to já musím přesně vědět, co je to za popel, já tady za to ručím, že jo?
1: Přijďte, já vám mohu ukázat úmrtní list?
0: No to mě můžete ukázat hledacos, jak může být někdo spopelnělej, kdo ještě vůbec neumřel, že jo? Jak může se někdo chodit na hrob, kdo ještě to je vůbec, dejte mi.
1: Prosím vás, podívejte se, tady máte úmrtní oznámení, že Marie Joudová zemřela a to vám musí stačit.
0: Ukažte, já si to s vámi přečtu.
1: No.
0: Oznamujeme, že zemřela dnes naše sestra, teta, snacha, matka, babička. Prosím vás, i těm Jourovem vymřela skoro celá rodina. Jak já můžu některá z nich je zrovna sestra starého knapa? Nepak, pane, dokud mě k tomu popelu nepřenesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu urnu do hrobu nedá. Já se přece nenechám zavřít, že jo?
2: Léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den.
2: Tak. Náhoda, co?
1: No, to je. Člověk tady tak sedí.
2: A jo, najednou kouká, vidí známýho.
1: No, já vás hned poznal.
2: Tak, hned. Já vás taky.
1: Tak.
2: Hned, jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. Podle obličeje.
1: No jo.
2: Tak vy taky tak... Trochu jako...
1: No taky, to víte, taky. Člověk musí zas pro změnu jaksi...
2: Ano, to se musí, ano. No. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tadyhle to, že jo, a zastávne něco a pořád z jednoho do druhého, no ne?
1: No, právě, no. Pro změnu musí člověk třeba chvíli tohle, víte, nebo tuhleto
2: a... Ano.
1: A...
2: Nebo tamto, že jo.
1: Ano, tak.
2: Zkrátka, to člověk zrovna tak nějak... jak bych tak řekl...
1: Já vím, co myslíte, jo, to máte pravdu.
2: No jo. No. To je právě ono, tohleto. No. To víte, člověk si třeba někdy myslí, já nevím, třeba, Bůh ví co, že jo, třeba tohle nebo takhle nějak, víte, ale jde pak, víte. Ono to nikdy tak nepřijde.
1: Jo. To je jako u mě, víte.
2: Taky, že jo. No.
1: Jednou vám do toho přijde tohle a nebo tamto.
2: Ano.
1: A,
2: nebo i něco jiného,
1: no,
2: že jo.
1: No. Zkrátka se to tak nějak nahrne.
2: No já vím, a jste v troubě.
1: Ano. No a když ne, tak se zas něco nachomejtne.
2: Ano, to je ono právě tohleto. Takže... Jednou je to tak, že jo, pak zase třeba, já nevím, takhle nějak, že jo, ale nikdy, a na to můžete vzít jet, pane, nikdy to není tak, víte, aby to bylo tak nějak prostě, víte?
1: Jo.
2: No ne?
1: No, to teda no. Nikdy.
2: No, víte. No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo. No jo.
1: Baba.
2: Co říkáte?
1: A říkám, baba.
2: A jaká baba?
1: Ale ne, žádná ne? Baba, já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jojo.
2: Je tak baba jako jojo, já nevím. No, jo,
1: tak
2: jo.
1: Jsem to myslel.
2: Jo.
1: No.
2: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
1: No jo. No tak řekněte něco podobného.
2: No, a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
1: Já? A? Taky ne. No jo.
2: To je...
1: Jo, počkejte, no? To jste slyšel.
2: A co?
1: Jouda zemřel.
2: Jouda. Jaký Jouda?
1: Franta Jouda.
2: Jo, Franta Jouda. Prosím vás, je to možný?
1: Je to tak, zemřel.
2: Prosím vás, a úplně?
1: Jo.
2: Tak to on už nežije, co?
1: Teď prej už ne.
2: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
1: Já nevím, najednou prej byl pryč.
2: Prosím vás, a kde?
1: No co kde?
2: No kde byl?
1: No já nevím.
2: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
1: Ale ne, já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
2: Jo, umřelej, jo, tak jo. Takhle,
1: no.
2: A od té doby nežije, jo? Prosím, jak je tohle možný?
1: Já nevím.
2: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
1: Ještě minulej týden byl naživu.
2: Prosím vás. Tak to on krátce než umřel, musel být ještě živ?
1: Jo.
2: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
1: Ale umřel. Na traverzu.
2: Prosím vás. Zápal, jo?
1: Ale ne. Spadla na něj.
2: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
1: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
2: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
1: No Jouda.
2: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
1: No vy jste ho neznal?
2: No já myslím, že jo.
1: No, tak to byl on.
2: Jo, takovej malej černej, že jo?
1: Ale ne, takovej vysoký, blondiák, Franta Jouda.
2: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. Tak toho jsem neznal.
1: A já myslel, že jste ho znal.
2: No já taky myslel na přivítele, chudák asi umřel a já ho ani neznal.
1: No jo.
2: Já znal jinýho, vítel, ten se zase jmenoval Jouda, ale Rambousek.
1: Jo, Rambousek. No. A co pak, ten taky zemřel?
2: Ne, pak s ním je to horší.
1: Prosím vás, jako horší?
2: A ten ještě žije, chudák.
1: Jo. A takovejch dneska ještě ale hodně.
2: No jo, kolik hodně. Počkejte, Rambousek, jo, budete znát, Rambousek, ten řezník tady na rohu.
1: Jo, Rambousek, Rambousek, aby ho neznal, no, takový no. Malej pihovatej, no jo. No, jo. No, a co pak je s Rambouskem?
2: Ale říkají se o něm teď různý takový věci, víte.
1: Prosím vás, kdo by to do něj řekl?
2: No.
1: Tak to on bude asi jako ona.
2: No jo, to bude to samý. A koho vlastně myslíte?
1: Ale tu je ona stávající.
2: Jo, tak tu, no jo, to je taky no. Taková, no jo. A víte, že ji ani neznám?
1: Ale jo, budete ji znát, jo. Ona je taková vysoká, má takovou divnou pusu.
2: Jo, já už vím, jak rozšláplej pomeranč, tak...
1: No, tak. Ona je taková korpulentní.
2: No jo, já už vím, no. No tak kor, tak pulentní, ona není jen tak... Jen tak kapkupulentní,
1: no,
2: že
1: no. Tak no, nějak, no. To je totiž tak, vždycky říkávala, že z poctivostí člověk nejdál dojde.
2: No jo, já už vím, no jo. No vidíte, pak věřte příslovím, že jo? Ona s ní prej nedošla ani na kraj lesa.
1: No. A tu si teď bude brát?
2: Yeah.
1: Jemu už bude 50, sotva 20.
2: No. No pak teď to ještě bude, že jo? Za takových 10 let.
1: Jo, za 10, to už mu bude 60.
2: No, a bude mít na krku 30-letou bábu.
1: No. Kde pak? Věřte, že není přes šťastný manželství.
2: No jo, v manželství to musí klapat, pane. Jak někdo dostane... Tuhle slepičí nemoc, víte?
1: Jak slepičí nemoc?
2: No, jako když zanáší.
1: Jo, tak.
2: Tak to je konec, víte?
1: To je pravda, to je konec.
2: A je to smutný, že takových lidí ještě hodně dneska.
1: Jo, to jo, máte jo. Pravdu, hodně, hodně.
2: No, já budu muset pomalonku, poněvadž...
1: Ježišmarja, už... jak to letí.
2: No jo, taky.
1: Se taky musím utíkat, tak zatím naschledanou.
2: No.
1: Jo, a že jsem se zapomněl zeptat, co pak je doma novýho?
2: Ale všechno? Celkem nic, no, narodil se mi kluk.
1: Kluk, no to no. Vám gratuluji, no. A co paní?
2: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zase ráno.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Banjo.
2: Banjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No to je banjo.
2: To je banjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, banjo. Hezký banjinko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl,
1: ale
2: co?
1: Prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, no, je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je?
1: Banjo a basa.
2: No ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle tady tu bublinu, tak to jsou
1: jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: A jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, ano.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny.
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pian.
1: Ladič pian dokonce.
2: No tak on je víc pian než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna.
1: Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima, víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá. Bude padat níž, povídám.
1: No.
2: A uděláme hůlála.
1: To je ale roztomilý. No.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níž a že ano. By mohl dělat hůlála.
1: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, jo? A jak si ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: No neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
2: No to je jenom, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b enjoy, já říkám banjo, jo? Radši vědět, kde ten pan Kulhar bydlí.
1: Ne, vůbec nikde nebydlí.
2: A prosím vás, vy si ze mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo. A jestli existuje nějaký pan Kulel, ale běda vám, jestli to není pravda, ví, tady si zatím hrajte na šmitec, ví, ukulenej.
0: To 101 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Seznamovací kancelář. Kdo je? Jo, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu.

0: Řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
1: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
0: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
1: No, jinak byste sem asi nepřišel.
0: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým, tedy za účelem... Tedy, jak bych to řekl...
1: Za účelem sňatku, zřejmě, že ano.
0: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
1: No, to se dá předpokládat.
0: Ano, jo, to je pravda. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou. Asi by to šlo.
1: To je snad samozřejmé.
0: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo, vlastně.
1: No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
0: No tak nemožný, to taky zas není, že jo?
1: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
0: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužského, je to úplně normální manželství.
1: No jo, no. Vaše sestra.
0: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy. Kdy prostě...
1: No, poslyšte. My tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
0: Obojího pohlaví?
1: Ovšem, pouze tak.
0: A to jenom lidi obojího pohlaví?
1: No ano, co se vám na tom zdá divného?
0: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
1: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
0: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, já bych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
1: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
0: Ano.
1: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
0: No, tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
1: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
0: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
1: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
0: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
1: Štrapácnější?
0: Ano, ano.
1: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
0: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
1: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
0: Ano.
1: V případě, že u té ženy zůstanete.
0: Ano. No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
1: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
0: Jo, takhle, ano.
1: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
0: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
1: Sekačku.
0: Sekačku, ano.
1: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
0: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
1: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
0: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
1: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
0: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
1: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
0: Nekuřáka a abstinenta?
1: Ano. Myslím, že takového něco říkala.
0: A že říká ten nekuřáka a abstinenta?
1: No ano. Něco se vám na tom snad nezdá.
0: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
1: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
0: Jo, takhle proto. Ano. Oho, no, tak.
1: Tady mám fotografii ano. té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
0: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá jako tak špatně.
1: Ne, ne, ne, ne, to je velmi pohledná žena.
0: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
1: Ano, ale ta žena vám bude jistě...

0: ještě také vyhovovat.
1: Jo, myslíte?
0: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
1: Aha, no je to zvětší trošku, asi ano, ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
0: Prosím?
1: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
0: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
1: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
0: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
1: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
0: Odřený zadek?
1: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
0: boule?
1: Nevím. No jo.
0: No tak to je normální, ne?
1: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
0: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
1: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypučit můj soused, víte.
0: Váš soused?
1: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
0: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
1: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
0: Prosím
1: no,
0: vás.
1: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejpaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevjelo, nebo co takový, já no, nevím.
0: Tak to se stane.
1: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
0: No, víte? To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
1: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
0: No, to já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
1: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
0: No.
1: Tak zatím naschle, ano.
0: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
1: Ne, já myslím, že na se to...

tetě a fantazii po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dovolíte, abych si...
2: Prosím, samozřejmě. Průkopník.
1: Co prosím, co říkáte?
2: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
1: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo...
2: Ne, já tady luším křižovku.
1: Aha, takhle, jo, rozumím.
2: Momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
1: Jo, takhle, aha, no.
2: Průkop, neradši to náhodou vědět.
1: Průkopník?
2: Průkopník.
1: No tak to je jaksi...
2: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte...
1: Tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
2: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
1: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky. No.
2: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
1: Průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jaksi, to může být totiž různej, víte,
2: ano,
1: to je průkopník.
2: Ano.
1: Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
2: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
1: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
2: To právě tady nestojí.
1: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
2: No,
1: právě. Pač, se někdo prokopal nějakým divadlem.
2: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
1: No právě.
2: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán. Aha.
1: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte?
2: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
1: Jo. Na 3 metry, nebo...
2: Ne, na 3 písmena.
1: Jo, na 3 písmena. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
2: Patrně, ano, patrně.
1: No jo, Josef Kajetán, no. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
2: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
1: No to já právě nevím, to je...
2: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
1: No
2: že bychom vzali další otázečku, ne?
1: Třeba, no.
2: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
1: Ale jo, to budeme mít hned, není problém.
2: Tak fajn, to budeme mít hned.
1: Ano,
2: vezmeme napřed ty lehčí, víte.
1: Třeba, ano.
2: Třeba nějakou tu svislou.
1: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
2: Jo, prosím, založeně. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
1: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
2: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
1: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
2: To třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
1: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
2: Jo, vy už to víte?
1: No tak ještě ne, přesně, že ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
2: Kolik jich tam může být, no tak dověsli takových akorát pár, víte.
1: Pár, no, nebo ještě méně třeba. Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
2: A to ne.
1: Co?
2: Poslíšte, to se, ne, to se mýlíte. To se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
1: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
2: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
1: No a proč myslíte, že...
2: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
1: No, to je pravda, to mě nenapadlo. A nebo víte, co by taky mohlo být za zvíře?
2: No.
1: Třeba nějaký docela jiný.
2: Víte, že máte pravdu.
1: Jo.
2: No vidíte, už se k tomu pomalu blížíme,
1: no,
2: víte. Teď ještě vědět o tom jaký.
1: Ano, jenom tak jak... to už nebyl takový problém.
2: No, to se nám vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
1: Ale jde nám to dobře, že jo?
2: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
1: Samozřejmě, to bude mít.
2: Tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže.
1: Italský.
2: Umíte italský?
1: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu, ano.
2: A výběrčí činže italský náhodou, nevíte?
1: Výběrčí činže italský?
2: Jo.
1: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jakože
2: italský je psáno.
1: Italský výběrčí činže, to je ten, mám na jazyku, to je zajímavý.
2: Já už dlouho nemluvím italsky, tak ono to...
1: Ano, člověk se úplně vypadne.
2: Ano, právě. Úplně. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
1: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně...
2: No jo, no, tak to je, že vy teď... už to taky nevíte asi, víte.
1: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno? Činžáno.
2: To ne. Poslyšte, pane, to se mejlíte. Ne, no. To je správně. Činzano.
1: A jo, činzano, už vím. Činzano,
2: to by musela bezpečně.
1: Ano.
2: A je to tavenej sejra.
1: A jo, sejra. Tavenej, že jo, takový, ano. Takový flaškách se prodává.
2: Tak ono je ho víc druhů, víte.
1: Ano.
2: Oni jsou i mimoflaškový takový.
1: Taky, že jo.
2: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
1: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
2: No, no takže bychom ho nechali stranou.
1: Co? Jo,
2: výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
1: Ano.
2: A vezmeme další otázku.
1: Třeba, vemte další.
2: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
1: Něco vodorovnýho.
2: Ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. To je jasný.
1: Tak pro děti.
2: Cíle na nás, víte.
1: Tak to hned napište.
2: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
1: A jo.
2: Orchestr. Safra.
1: Co je?
2: Safra. Přebývá mi jedno pole.
1: Jo. Vepředu nebo?
2: Vzadu.
1: Vzadu ještě k tomu?
2: Ještě k tomu vzadu.
1: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
2: To se potom špatně luští.
1: No právě, tohle je těžký. No jo, tak co bychom...
2: Takže bychom šli kousek dál, ne?
1: Třeba vezmeme něco. Vezmeme
2: ještě nějakou tu vodorovnější.
1: Třeba,
2: takovou, jo? Tak vezmeme třeba tuhle tu C. Vezmeme C.
1: Jo, co C? To je vitamin, jo? Nebo co?
2: C, otázka.
1: Jo, otázka,
2: písmeno C.
1: Rozumím.
2: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
1: No to chtěl znám všechny.
2: Jo.
1: To je leden, únor, březen.
2: Ano, podzim, zima.
1: Ano,
2: no jo, ale tohle to všechno má být na 3 písmenka, víte?
1: 12 měsíců no. Na 3 písmena?
2: No je to tady ta.
1: To je nějaký nesmysl, ne? Určitě něco popletli. No,
2: takže taky no. Myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do 3 písmenek.
1: No vole, jo.
2: Aby jsme takhle mohli důmat celý rok.
1: No vole, to je nějaká...
2: Co s tím?
1: No já nevím.
2: No, takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
1: Ono se jo, budete zkuste něco.
2: On se to vystříbří.
1: Zkuste něco jinýho.
2: Takže bychom...
1: Co tam ještě máme?
2: Máme to třeba tady tohleto tažný pták. Tažný pták.
1: To je zase taková nejasná otázka, no. Tohle, jo.
2: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
1: Papoušek tažný.
2: No, ten přece tahá z kastlíku ty planety.
1: No, to nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
2: Tak já to napíšu rovnou, jo?
1: Napište to hned.
2: Píšu papouš.
1: No.
2: Safra. Nebejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
1: Bez eku, papouš?
2: Pepouš.
1: Ale poprosím vás.
2: Papouš.
1: To je nějaký zmetek ty noviny, jak vám to říkám.
2: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
1: No voleť. Ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no. Víte? Vy nemáte náhodou ještě jedný takový noviny doma?
2: Safra, a víte, že má?
1: Jo.
2: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
1: No to nemůže být všude špatně.
2: Že mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
1: No to je nápad, uděláme to u vás.
2: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli. Víte?
1: Na to může naletět nějaký idiot.
2: Jo. Kdo, co?
1: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
2: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
1: Idiot.
2: Naletět. Jo, no. Jo, to je pták, to já vím.
1: Ne, idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už se mihnul?
2: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
1: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
2: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
1: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
2: Tak hmoždinky.
1: Správně, hmoždinky. Tak.
2: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
1: Tak čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo, nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
2: Ano,
1: jo?
2: Takže teď to máme.
1: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím tě.
2: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
1: Ano.
2: Bez klobouku. Text. Bez klobouku bos.
1: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
2: U všech čertů.
1: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
2: Tak já už to mám takhle.
1: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
2: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
1: ano.
2: Natloukl si nos.
1: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
2: Myslím, že už to mám. Ententýky.

0: Tak.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Vážení přátelé, my jsme tady, abychom odpověděli rádi vaše otázky. Mám takovou smutnou zkušenost, že stačí jeden neukázněný jedinec, aby se dobře míněná manželská poradna zvrhla v protimanželskou. Nebo dokonce mimo manželskou, tak to bychom neradi.
2: To se nám nesmí stát. Tedy vážení přátelé, my jsme tady proto, abychom vnesli alespoň paprsek světla do nejtemnějších zákoutí lidské duše, abychom rozptýlili mlhu a udělali si pořádek ve svých nitrech. Tedy pořádek je základní věc, že ano. Zatímco v jiných oblastech, například třeba v ekonomice, udělat pořádek je poněkud obtížnější. V erotice se nám to podaří dosti snadno. Erotika je nadaleko primitivnější. Tak bych prosil první otázečku. Kdo pak bude ten odvážlivec?
3: Tady.
2: Ano, ano. A pan Brousek, prosím.
3: Co má dělat průměrně slušný muž, aby se na stará kolena nestal záletníkem?
2: No, já snad špatně slyším.